nebeský soud. Dík tajemným posilám, před námi tají se svou adresou.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Vítejte u aktuálního Playlist Music, já jsem Standa Čeněk a také tentokrát pro vás mám hudební novinky, a to jak zahraniční, tak domácí, a dnes se také dvakrát podíváme do minulosti, konkrétně na to, o jaké muzice jsme v našem pořadu mluvili loni a předloni. Začíná Playlist Music.
5: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hej.

britská indie rocková kapela The Enemy se vrací s pátým albem a nutno říci, že čekání se vyplatilo. Kapela zní svěže, zní energicky a hlavně jakoby ji hraní opravdu znovu bavilo. Nové skladby sázejí na silné melodie, výrazné kytary a refrény, které si publikum velmi rychle osvojí. Úvodní skladba, kterou za chvilku uslyšíme, tak má všechny předpoklady stát se koncertním hitem, ale takových nahrávek je na novém albu mnohem víc. Já myslím, že tahle deska vás rozhodně nesklame a pokud jste ji minuli, tak možná právě teď je ten správný čas ji objevit.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Nové album je na scéně. Německý kytarový mák Axel Rudi Pell vydal 20. března 2026 své nové studiové album Ghost Town. Deska přináší poctivý hard rock plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Fanoušci se můžou těšit i na zajímavé hosty, třeba duet s legendárním Udo Dirk Schneiderem. 11 nových skladeb, včetně singlů jako Guillotine Walk nebo titulní Ghost Town, slibuje další silný přírůstek do jeho bohaté diskografie. Tak co ty na to? Poslechneš si to hned, nebo si album necháš na pořádný rockový večer?

Dnešní playlist music nás zavede taky trochu do historie a tentokrát si připomeneme, o jakých hudebních novinkách jsme v našem pořadu mluvili v dubnu předloni, tedy v roce 2024. Tehdy jsme si představili třeba nové album, které vydal Benson Boone, taky jsme mluvili o novém albu Humanoid skupiny Accept, které vyšlo v dubnu v roce 2024. Já bych teď moc rád připomněl i předloňské dubnové album skupiny Pearl Jam. To album se jmenuje Dark Matter, je to už 12. studiové album téhle americké skupiny a my jsme si z něj před 2 lety hráli tenhle song.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Teď pro vás v Playlist Music máme novinku ze světa moderního metalu, protože mezinárodní ženská formace Venus 5 vydala 20. března své druhé studiové album a na té novince se kapela posouvá k poněkud tvrdšímu, více metalovému zvuku, ale stále si drží silné melodie a moderní produkci. No a výsledkem je energická kombinace.

Playlist Music se nevyhýbá ani domácí hudební scéně. Po 10 letech od posledního studiového alba se legendární česká rocková skupina Abraxas opět hlásí o slovo, a to s novým počinem, s novým albem, které se jmenuje Záchytnej bod. Tohle nové dílo je nejen oslavou hudebního vývoje kapely, ale také významným milníkem při příležitosti 50 let existence jejího hudebního působení. Vydání alba samozřejmě doprovází několik singlů a také videoklip k titulní skladbě. Právě tu si teď pustíme.

druhé se dnes v Playlist Music podíváme do historie, konkrétně o jeden rok zpátky, do dubna roku 2025. Tehdy jsme si v našem pořadu představili třeba nové album skupiny Waterboys nebo skupiny Epica. Nové album loni v dubnu vydali také Elve King nebo Mayday Parade. Pak jsme si říkali o loňském dubnovém albu, které vydal James Arthur, taky skupina Heat nebo Ghost. Českou hudební scénu loni v dubnu zastupoval Michal Prokop a album Ostraka. No a my si dnes připomeneme loňské dubnové album, které vydal Billy Idol. Ta deska se jmenuje Dream Into It. Je to už 9. deska tohohle hudebníka a na něm také skvělý duet s kanadskou zpěvačkou Evie.

Posloucháte playlist Music a my se opět podíváme na domácí hudební scénu, protože na tu se vrací kytarový mák a virtuos Michal Pavlíček, a to hned s novým albem, to se jmenuje Na obzoru. Ta deska nabízí takovou zajímavou kombinaci, nabízí jak energické kytarové pasáže, tak i klidnější, téměř meditativní momenty. Michal Pavlíček tady znovu dokazuje, že i instrumentální hudba může být silně emotivní a srozumitelná. Novinka navíc není na jeden poslech. Po každé v ní totiž objevíte něco nového. Tady je jedna ukázka.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Švédská hardrocková trojice The Jams se vrací s novým albem Year of the Snake a podle ohlasů jde o jednu z nejvýraznějších rockových desek letošního roku. Kapela navazuje na úspěšný debut Phoenix a přidává ještě víc energie, silných melodií a poctivého kytarového zvuku. Na albu najdete jak svižné rockové vypalovačky, tak i melodičtější momenty. A pokud máte rádi moderní hard rock s nádechem klasiky, tak vám tohle album rozhodně udělá radost.

0: A to je pro dnešek všechno z Playlist Music. Mějte se skvěle a těším se příště zase naslyšenou.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
12: Juane Perverezi, pojďte. Už běží ten cestopisný magazín.
11: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
12: Asi z Číny, ale už tiše.
13: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen Shen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic ženšenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze-Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
14: Holka, šikmo oka, my si dávej u Yangtze-Tiang. Holka, šikmo oka, my si dávej tam. V Yangtze-Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, my si dávej tam.
11: Opravdu zajímavá reportáž.
13: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
15: Zeptám se těbe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
16: No dá, jebu, Pope Popiči.
15: O, dobré, dobré. A, ty Sladianu, jebeš si dobrovolně, jebri to měho, ale všechno.
13: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
12: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
11: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
13: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, právě začíná další díl pořadu Hudební výročí, ve kterém se budeme zabývat tentokrát 18. kalendářním týdnem, takže přeji pěkný poslech.

30. dubna v roce 1977 Led Zeppelin vytvořili tehdejší světový rekord, když na jejich koncert přišlo do Michiganu 76 229 lidí a v roce 1971 se narodil Chris Henderson, kytarista v kaple Three Doors Down, takže my si je teď pouštíme a je tady song It's Not My Time.

1. května v roce 1980 jeho africká vláda zakázala skladbu Another Brick in the Wall od Pink Floydu, protože ji černošská mládež začala vyznávat jako svůj protestní song proti úrovni vzdělávání a školství zemi. Takže my si ji teď pouštíme.

My se teď krátce přeneseme na českou scénu, protože 2. května v roce 1942 se narodil lídr, kytarista a zpěvák kapely Olympic Petr Janda. Yes.

Přátelé, všechny události 18. kalendářního týdne jsou za námi a to znamená, že končí i další díl pořadu Hudební výročí. Takže já se s vámi musím rozloučit a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

Dobré jítro, buongiorno, good morgen, morning, dobré útro, no zkrátka čusmus. Dorazil hejbus zdaleka, Nestor Milhouse má dnes zevling a starý Bastič má brzké prostatické vstávání. Pojďme baštit a projdeme se spolu ránem, zaplkáme a nastartujeme ten den. Vítejte, volume doprava a jdem na to s Hardcore Superstar.

Taky bych si mohl říct, že se na to, ale bohužel to tak nějak nevychází. 6 hodin 14 minut, jaké může být počasí dneska, protože informace o počasí, které tady jsou, tak já nevěřím tomu, že to bude prostě přesně tak, jak to má být. Jelikož třeba přes Česko se včera přehrala zvlněná studená fronta, na které se zejména v Čechách vytvářely lokální přehánky a bouřky, a u slab ve středočeském kraji se dokonce vyskytla i první výrazná supercela letošního roku. Nevím, jak v Čechách, na Moravě by mělo dneska trošku popršet a že by se to mělo nějakým způsobem vsáknout, to asi ne, protože jak to bude nával, tak to zase steče a podobně. Zatím máme okolo 15 stupňů Celsia, tak se oblečte podle toho, jak to cítíte, jak chcete, jak se vůbec máte. Já si dám teď na snídaní samozřejmě kafe, dám si k tomu nějakou redku a hlavně si pustím trošku Anthraxu do krve. Co jste zaregistrovali rádio až teď momentálně. Dobré ráno, krásný den a užívejte podle sebe.

upřímně řečeno, mně se klipy od Rammsteinu strašně moc líbí a hlavně ten klip k této písnici je doslova pro mě pastvou pro oči. Ovšem tam zůstává, on to musí být velký bejdám vždycky, jako jo, ale kdo ten klip viděl nebo neviděl, to je těžko. Je tam pár otázek, proč třeba Lindemann ukazuje, že žije dvojí život a tajně se líčí a převléká za ženu. A možná i touží být tou pravou pro něj. Třeba nevím, no, proč se v klipu objevuje kněz, kterému obdařené dívky ukazují svá ňadra, či proč má Tyl kolem sebe samé kozatice a neví o tom. Je slepý, že jako v tom klipu, no, stačilo si přece jenom opalcovat, ošahat, že jo, prostě nějakým způsobem se nadechnout a zabořit nos tam, kam patří. Dělám si z toho samozřejmě legraci, 6 hodin, 26 minutek a ráno na rádiu Hej pokračuje. Tak se bavte a hlavně nic neřešte, protože to stejně nic nevyřešíte u nás.

minulé dekádě se zdálo, že tito uspávači hadů, západoněmečtí babouci a jejich skladbička Písmenka, jo, to bylo z roku 2022, že to takový už budou spinkat jenom a podobně, než přišel z Motorhead Mickey D. Zabicí a trošku je oživil. To vyšlo tehdy album Rock Believer, rok 2022. Tuto písničku napsal kytarista Rudolf Schenker společně s basákem Pavlem Macivodou a text měl na svědomí zpěvák Klaus Meine. No a věřím tomu, že se vám ta skladbička po ránu mohla líbit, eventuálně vás trošku nakopla. Ovšem mně došlo kafe a to je další průser. A proto, dámy a pánové, když dneska vyjíždíte do práce nebo jste v těch kolonách a podobně, mějte pevný nervy. Ono je to lepší mít takový koně, že jo? Černý koně Arakain a jsme opět na hudebním poli. Ještě ale s, samozřejmě s kolářem za mikrofonem.

Soukupníci Hard Rocku Bad Company a jejich album Here Comes Trouble roku 1992. Jsem si na to vzpomněl, tak jsem si to musel zahrát pro sebe, pro své potěšení ranní, abych tady vůbec jako něco dělal. Hele, sledovali jste včera fotbal? Jako stínový ministr sportu jsem musel se dívat. Paris Saint-Germain, Bayern vyhrocený minulý týden, to byl fantastický zápas. No ale záložník Paris Saint-Germain Neves hrál v odvetě semifinále Ligy mistrů proti Bayernu rukou a utkání skončilo 1-1. Ve vlastním vápně. Toť holý fakt, jenže ze studia Reguli vyplývá, že jakýkoliv to přijde do obří části nadšenců dokopané nemístné, pokutový kop se nejspíš správně nepískal. Byl to velký problém, jestli jste to viděli. Neveze totiž do ruky, evidentní a daleko od těla, trefil jeho spoluhráč Vitinha. No, podivné pravidlo dvojici portugalských záložníků, kteří slaví postup do finále, víceméně spasilo, ale je to sporné. V tom fotbale je to sporné, prostě nastřelená ruka, tak, onak, či... No, bylo mi líto Bayernu, protože jsem jim to přál proti Paris Saint-Germain, kteří loni získali úplně všechno, no ale tak to je fotbal, že to zase některý lidi vůbec nezajímá. Zajímá je muzika, v 6 hodin a 47 minut, tady jsou Nordic Union a pak ještě do závěru nějaká ta dobrá písnička, pak přijde samozřejmě časák, no a posuneme se do druhého dějství dnešního ranního vysílání s Mastičem. Dobré ráno, krásný den.

Naprosto dokonale šlapající mašina Weizen Eich rok 2019 a album Flesh and Blood. Vlastně to byl takový jeho návrat, on si nechal vyměnit kolena, to album mělo vyjít původně 2018, ale nebyl čas, vyměnil si kolena a vypadalo to, že i hlasivky, protože ve své podstatě Dave Coverdale v té době ještě netušil, že to zapíchne za pár let definitivně, ale v podstatě se přiznal, že minimálně 10 let lhal všem na celém světě, bral koncerty, zpíval, ale nepodával 100% výkon, poněvadž jeho hlasivky to v té době nedávali. No a tady byl už jak znovu zrozený, vyměnil snad i libido, já nevím co všechno, no a pak to definitivně zapíchl. Dobré jítro vám všem přeje Bastič, protože druhé dějství dnešního ranního vysílání je tady Radí Bašta. Budeme baštit společně s teď momentálně Panoptikem a jejich bohové. Bohové musí být asi šílení, že vstávají společně s Radiem na jejich.

Jestli mého květence, svátek má Stanislav, čímž zdravím našeho standučeníka. No a co pa to je za den? Prý neoficiální den kosmopolitanu a má jít o nějaký koktejl. Koktejly ne, maximálně ten molotovův, ale ten se blbě pije. No a slavit dnes může od roku 1953 Alex Van Halen, bubeník samozřejmě, a 66 let má dnes Eric Brittingen, basák Cinderella. V roce 71. se narodila Candice, žena Richieho a zpěvačka Black Moors Night. No a myslím si, že vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat teď rádio, tak vám samozřejmě přijí krásné ráno a máte-li svátek a jste Stanislavové, tak slavte. Slavte, protože dneska je takový malý pátek, když to tak vezmete. Protože zítra je státní svátek. No nevíte, nebo co? Zešílíte, protože budou zavřené supermarkety.

Gods, úžasná písnička z roku 1984. Já jsem u premiéry nemohl být, já jsem hlídal váš spánek a sloužil socialistické vlasti na hranici. No nic, pojďme za kapelou Deep Purple. Vydají 3. července nové studiové album s názvem Splet. Ale kapela z alba zatím žádné písně nevydala. Splet bude 24. studiovým počinem Deep Purple a bude to 6. album v řadě, které produkoval Bob Ezrin. Přičemž tato série sahá až k albu Know What z roku 2013. Podle tiskové zprávy oznamující album je Splet založeno na konceptu zpěváka Gillena. Spíše než aby album vnímalo konec světa jako zkázu, představuje si ho jako transformaci. Splet zkoumá konec lidstva nikoli v nějakém hrubém apokalyptickém smyslu podle zpěváka, ale jako metamorfózu za hranicemi fyzické existence. Na mě je to složité a od Staříku bych očekával texty o prostatě než o zkáze lidstva. No co se dá dělat? A já zůstanu v tom roce 84, myslím, že to tak bylo, když se dali znovu dohromady původní sestavě a vydali tu skvělou skladbičku Perfect Strangers.

0: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Baví nás to česky.
3: Hezky česky.
2: Rádio Hej.

tady teď pomalinku v jistě převlíkám do dresu stínového ministra sportu. Protože se blíží mistrovství světa v ledním hokeji, letos si užijeme i mistrovství světa v Kopané, ale zůstaneme u toho hokeje. Já jsem každý rok velký optimista, že naši to dají, že podle Martina Procházky, legendárního hokejisty, budeme mít nějakou medaili. Já si to nemyslím letos. My máme strašně silnou skupinu a nejsem si úplně jistý, jestli to letos dopadne. No ale to je jedno. Každopádně aktuální stav. Český tým čeká generálka před světovým šampionátem ve Švýcarsku, a to od čtvrtka do neděle, kdy se konají švédské hokejové hry. Výběr Radima Rulíka měl ve středu předzápasový trénink, ale místo toho přišlo obrovské fiasko a možná o tom víte. V podobě tréninku totiž byla v aréně tma. Následně národní tým našel na ledě pneumatiky a díry v ledě. Velmi nestandardní situace. Přišli na led, kde byly 4 pneumatiky s nápisem Sem nejezděte. No, byli docela v šoku. Jako takhle se chovají Švédové? To se mi taky nějak nelíbí. I když těžko říct, já tam v životě nebyl v té zemi, takže nedokážu posoudit, jestli je, no to je jedno, chtěl jsem něco říct, ale raději to říkat nebudu. Rozhodně tedy si myslím, že ty švédské hry hodně ukáží, v jaké formě je český tým, koho on doplní, jestli tam vezme ty mladíky nebo nevezme a podobně. Já jenom tvrdím to samé, co teď kapela 100 na 100, společně se zpěvačkami z Metal Factory, že Rulíku, víš, že na to máš. Budu optimista, ale letos velmi nízkoprocentní.

Přiznám se, že mě Kid Rock nikdy nebral, ale když jsem si sjížděl pár písniček z Alba a Sweet Southern Girl, tak jsem si říkal, to by se mohlo hodit, to by se našim klukům a holkám na rádiu Hej mohlo líbit, tak jsem si to prostě lajzdl. 8:53, jdeme do závěru. Já jsem se teď momentálně tady dočetl na netu, možná to ještě nevíte, ale v obchodním centru v Dobrodické ulici v Praze 4 Kunraticích někdo dnes ráno odpálil bankomat. O tom informovala policie a je to během měsíce vlastně druhý takový případ loupeže. No co se to děje v tom světě, to je neuvěřitelné. Příští hodince se opět potkáme, ale už na závěr. A pak už předám podobné Laro Alešo.

0: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
1: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Ujdi pustiranou slovo.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Jištědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

Ale roste nám chlapec, roste, co od té doby, co ho v 18 letech Ozzy Osbourne přijal k sobě. Zach Wilde, jeden nejmenovaný muzikant, kdy si řekl, nechal si daru z vlasy, fousy, vzal si sukni a zvolil se kytarovým bohem. Nevím, já jsem původní Black Label Society nemusel, jo, původní věcičky, ty úplně ty první a tak podobně, ale myslím si, že ta deska Engines of Demolition, která vyšla letos v březnu, myslím, že 27. března, se mi hodně líbí. Je tahle ta skladbička, která teď dohrála, Name in Blood, je výborná, podle mého názoru, a zvláště je tam ten souboj kytarový s jeho souputníkem z kapely Black Label Society s kytaristou Dariem Lorinem. Ale to už musíte poslouchat zase zvlášť někde úplně jinde. Já jsem Jirka Basta, přeji vám krásný zbytek dnešního rána, dojíždím to do 10. hodiny a konopné ráno pak hodím Alešovi a vám teď už pouštím Fatamorgánu, legendární to band z 80. 90. čerstvě nasazený v hitparádě, no a samozřejmě, co můžu dodat, že budou z Hardkolony a americkými, ježiš, teď mi to vypadal ten název, americká kapela, pojedou na turné prostě a já budu u jednoho dílu společně s nimi, na to se těším. Tak tady je Fatamorgana, Hi Radio.

Moc často se nestává, že máte sousedy, se kterými si dáváte rumíček, nějaké papu, chodíte občas na pivečko. Metal Factory ale vyměnili v současné době bubeníka, toto byla jejich novinka a Dan Jurečka končí svoji kariéru ze zdravotních důvodů, tak, ale je to fenomenální a lidsky úžasný člověk, takže doufám, že se ještě potkáme. Mimochodem, já teď koukám na to, co bych vám tak poskytl za informace a chce se mi blinkat. Protože na jednom serveru najdu, že lety se rušit nebudou, cestovky hlásí, všechno v pohodě, nic se neděje, překliknete a máte tady další článek, začíná docházet palivo, situace je vážná, aerolinky ruší tisíce letů. Já si teda osobně myslím, že naše republika se stává jednou z výjimečných banánových republik. Tady je Prince a jeho Cream a teď už pojďme dále, máme 9 hodin 20 minut, pokračujeme, končíme pomalinko od 6 hodin, toto dnešní ranní baštění.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho, zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zavolejte Standovi, prosím vás, pěkně, hned teď, jo, protože má dneska svátek a uděláte mu obrovskou radost.

a legendární Metalinda. Šlapalo jim to, já jsem tu kapelu měl docela rád. Ale dneska máme svátek Stanislava, jak jsem řekl, máme 7. května a roku 1976 možná vznikla ta hláška a mě Johnny Walker říkají. Proč to říkám? Protože moderátor Rádia 1 BBC Johnny Walker odešel ze stanice, protože nechce předstírat, že se mu líbí Bay City Rolls. Kdybych já měl podobně reagovat, no tak samozřejmě už tady dávno nejsem. Někteří by se radovali. Ale víte co, já vždycky, jak jdu někam hrát, tak říkám, Justin Bieber, Despacito, Marek Stracený a samozřejmě další, jako takové to jsou trestné činy pro mičinasky a tak dále. Jako, jo, tak jako prostě nemusím to, že jo? Nemusí každý všechno, nemusí každý mě, nemusí každý toho nebo onoho, nemusí každý tu nebo onu skladbu. Ale Bay City Rolls patřili mezi klasiky 70. let, jo? Patřili mezi průkopníky glam roku a takového spíš takového bublegum roku. Ale víte vy co? Pojďme si je dát. Pojďme si dát vzpomínku na Johnnyho Walkera a kapelu Bay City Rolls se skladbou Subright. Tak pojďme.

samozřejmě, že jsem řekl Summer Night a jen to Saturday Night, ale tak to jako chybami se člověk učí a není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, včetně Bay City Rolls. Ale jak se koukám na hodinky, máme už 9:45 a tam někde v dáli, na Opavsku, je připraven můj výborný, skvělý kolega a lidsky úžasný člověk Aleš Konopka. Tedy já tady, jak kovboj, mávám konopným lasem, jo, a ať to svíští na konopišti v Opavě, protože ve své podstatě si říkám, ten člověk je tak odpočatý, že musí jet bomby úplně. A hned vám připomenu, že je to prostě fantom tohoto vysílání. Aleši, Aleši, máš blechu na pleši, já tě zdravím a předávám ti žezlo, protože jsi fantom.

Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: CZ.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

0: hejradio.cz.
1: Přátelé, kamarádi, je tady konec pracovního týdne, protože zítra máme svátek a tak je opět povoleno slavit a pít, ale až po práci, drazí. Tak vám přejeme, aby vám to v zaměstnání uteklo a aby to šlo hladce. A od toho tady je co? No od toho je tady Big Beat na rádiu Hej, který vám až do pravého poledne bude pouštět do éteru z opavského studia Aleš Konopka. Zdravím ale též mého oblíbeného kolegu Jirku Bastu, speakera, DJe a kuchaře s michelinskou hvězdou a vůbec všeumělce. Děkujeme mu za ranní vysílání a těšíme se zase, Jirko, na příště. No a my popojedem, je tady další Big Boss s exlem Rudy Pelem.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, radio,

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: 10. Fading like a flower, vadnoucí jako květina. Jsme na rádiu, hej, a teď je pravý čas podívat se, jaké bude počasí. Já to nevím, ale rozhodně to ví Verča.
1: Počasí.
2: Dnes bude velká oblačnost. Na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě 13 až 18 stupňů Celsia, na východě 18 až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 stupňů a foukat by měl mírný vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.
0: Děkujeme, Veroniko, za důležité informace o počasí. My se podle toho zařídíme. No a za chviličku, kromě muziky, se podíváme, kdo má dneska svátek, komu budeme gratulovat a taky si něco o tom jméně povíme. To mi připomíná, chlapci, víte, jak si nejlépe zapamatovat datum narozenin vaší manželky? Je to strašně jednoduché. Stačí na něj jednou, jedinkrát zapomenout.
3: Hej Radio CZ.

0: Na trošičku strach jsem si říkal, že někdo z vás si řekne, že to na rádio hej nepatří. A v zápětí nám napsal Pavel Souza. Napsal Roxette Nej. No tak to mám radost. A Pavle, za to, pro tebe za chviličku Halloween.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio hej.

0: Radio.cz.
1: Kamarádi, jsem s vámi nahej. A slíbené musí být splněno. Já jsem slíbil, že si řekneme a pogratulujeme těm, kdo mají dneska jmeniny. Máme čtvrtek, je 7. května a tento den patří Stanislavům. Mužské křestní jméno Stanislav je slovanského původu, vzniklo ze dvou slovanských slov. Prvním je stano s významem pevnost, tvrdost, také tábor nebo stanoviště a druhým pak slovo sláva. Jméno Stanislav se tak překládá jako tvrdý bojovník, slavný bojovník, taky ústav, to je zvláštní tady napsáno, ústav, upevnění, no tak asi jo. No a každopádně je upevňující také svojí slávou, anebo taky to může být význam staň se slavným. Tak standové, my vám gratulujeme, buďte slavní, jako třeba náš Standa Čeněk. No a samozřejmě to nezapomeňte kvalitně dneska oslavit. Já ještě řeknu, že v České republice máme 71 277 standů Stanislavů. No a to vůbec není málo, jedná se tedy o 21. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak to je pěkné. Chlapci, posíláme song, dáme si s vámi vínečko Cíla starých vín a kapela Škvor na Rádio Hej.
0: Rádio Hej, rock on air every day.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Tohle je Vídnej chlap a Proteus. No, pěkný kousek si myslím na rádiu. Hej, napsal nám tady Mirek. Ahoj Aleši, nebylo by něco od Kiss? Hele, Miro, prosím tě, kde bychom tady na rádiu Hej v playlistu vzali kapelu Kiss? Jo, Helenku Ondráčkovou, kdybys chtěl. To jo, ale Kiss.
1: Rádio Hej

0: Dopravní expres.
1: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se vozidla zastaví na 180. kilometru, ale mění se to. Nehoda se řeší v koloně na Pražském okruhu směrem k D1 na kilometru 22. Počítejte se zdržením okolo 15 minut mezi 25. a 18. kilometrem a 20 minut naberete na D1 na Brno u nehody na 46. kilometru. Do kolony najedete už na kilometru 38. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Rádio Hej. To je fajné.

Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Ojdipus tyranů jsou

0: Rammstein. Du hast. 11 hodin a 3 minutky a skočili jsme do poslední hodiny vysílání z opavského studia. S vámi je stále Alda. A taky skvělá rocková, metalová, pobroková muzika. No, napsal nám tady Standa takovou krásnou báseň, jmenuje se Všem standům. Každý Standa to je frajer, zahrajte jim k svátku Slayer. Ať v hospodě mají řádný plot, zahrajte jim Rain in Blood. Díky Standa. Stando, krásná báseň, ovšem tenhle ten song já moc dobře znám a musím ti říct, že to je takovej nářez, že by z toho i řezník od naproti dostal červenku. A tak 13. století ti musí stačit.
1: Hey, radio, hey, radio. Hey, radio. Hey, radio.

0: dopoledním éteru, krom kvalitní muziky, ze mě občas taky vypadne pozvánka na akce. No a jednu tady velmi zajímavou mám na sobotu 6. června, tudíž za měsíc. Hrad Cimburg u Koryčan vás totiž zve na pijáckou akci. Půjde o pohodové odpoledne na hradě, kde pivo poteče proudem. Tradiční setkání malých pivovarů nabídne ochutnávku pivních speciálů sdílen regionálních pivovarských mistrů. No a k tomu všemu vás čeká i živá hudba, dobré jídlo a zábava v prostorách jejich hradu. No a vystoupí například kapela Skrz naskrz. Oficiální ochutnávka piv, jak tedy píšou, bude probíhat od 19 hodin nebo do vyčerpání zásob. No a start akce je od 14 hodin. Takže sobota 6. června, hrad Cimburg u Koryčan. Dejte si dobrého pivečka tam, pokud máte chuť.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej rádio.

0: počasí.
1: Dnes bude velká oblačnost. Na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě 13 až 18 stupňů Celsia, na východě 18 až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 stupňů a foukat by měl mírný vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

0: Hane, tak jsme si dali medík. No přátelé, v skutku nevídaná věc se málem podařila. To ocení teď nejvíce hráči na kytaru. Poslouchejte dobře, jo. Vědcům z americké univerzity se málem podařilo vysypat trsátko z akustické kytary. Mohlo by to být zlomný nebo zlomový objev, říkají vědci z NASA.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: Stone a Status Quo na rádiu Hey. My, přátelé, jedeme dál v dopoledním éteru. Už moc času nám nezbývá, ale momentálně se musíme dát informaci. Vsadil bych pravý palec na noze, že teď někdo z vás někam míří autem a určitě vás zajímá, jaká je situace na dálnicích a našich silnicích. To nám řekne Martina.
1: Dopravní expres.
2: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se vozidla zastaví na kilometru 180, ale mění se to. A 20 minut naberete na D1 na Brno u nehody na 46. kilometru. Do kolony najedete už na kilometru 38. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Martina.

metalový hurikán Alice Cooper na rádiu Hey právě teď. No a přátelé, naše hodiny nám ukazují, že náš čas pomaličku vyprchává. Tudíž já se musím s vámi už pomaličku loučit. Před námi 3 dny volna. Užijte si to báječně. Snad budeme mít hezké počasí. Uvidíme, co na to zítřejší předpověď. No každopádně, přátelé, užijte si to a nezapomeňte stále u toho poslouchat rádio Hey, hlavně o víkendu při oslavách a tak, to je totiž ta nejlepší muzika. 3 dny volna, no co já s tím budu dělat? Každopádně začíná mi být už nějak nedobře, asi začínám být nemocný, zřejmě na mě leze pondělí.

0: nebaví? Dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Jištědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
5: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůní poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
6: Bylo 12 hodin, posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.
11: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
3: Juane Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
2: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho mimoňu?
3: Asi z Číny, ale už tiše.
4: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic ženšenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze-Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
5: Holka, šikmo oka, nesi dávej u Yangtze-Tiang. Holka, šikmo oka, nesi dávej tam. V Yangtze-Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesi dávej tam.
2: Opravdu zajímavá reportáž.
4: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
6: Zeptám se těbe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
7: No dá, jebu, Pope Popiči.
6: O, dobré, dobré, ty Sladianu jebeš si dobrovolně, jebri to mě, ale chtěla
4: nevdá. Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit, jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
3: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
2: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
4: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
6: Au, do Bolívie!
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Poslouchám Radiohead, protože hraju slušný Big Beat a mě baví zůstat na hejt.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku. Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.

Tak co říkáte, žhavá novinka, líbila se vám, no tak jako cítili jste tam Kinga Diamonda, kapela složená ze 4 bývalých členů King Diamond, to je jasná věc, Lex Legion, to je kapela a přibrali zpěváka Pagan's Mind a vydali novinku žhavou Gypsy Tears, kterou jste právě slyšeli. Mimochodem v té kapele také bubnuje Mickey D, kdyby vás to zajímalo, ale to jen tak pro vaši informaci. Teď už ovšem začíná Los Bastardos a s tím se asi nedá nic dělat, než tak nějak to zahájit jako ten otvírák, tak tedy zdar a sílu a čest práci zbytku. Začínáme tedy a protože už jsem vše řekl v ranním vysílání, budu sám na sebe zvědav, s čím přijdu. Konec konců člověka vždy potěší cizí neštěstí a pokud jde o své vlastní, je to ideální cesta, kde ho nestat si. Vy můžete zůstat v klidu a čekat třeba na mou chybu. To bude, pánové, jízda. Tady jsou Battle Beast a Black Ninja. Je odstartováno.

Vendetta přichází jak blesky z nebe a 13. století na Hejrádiu. Je 7. května, svátek má Stanislav a tím zdravím samozřejmě Standu Čeňka a spoustu mých kamarádů. V roce 53 se narodil Alex Van Halen, v roce... Který to byl? No 66 slaví Erik Brittingen, 60. rok to byl. Basák Cinderella. V roce 71. se narodila Kendix, žena Richieho Blackmoora. No a v roce 1993 album Get a Grip od Aerosmith debutovalo na prvním místě americké hitparády a šlo tak o jejich nejúspěšnější desku, alespoň co se hitparád týče. Ve stejný den a rok Mark Knopfler získává čestný doktorát za zásluhy v oblasti hudby od univerzity v Newcastle. A nakonec rok 1996. Soud rozhoduje v neprospěch Pamely Anderson a jejího manžela Tommy Lee z Mötley Crüe, kteří chtějí, aby časopis Penthouse přestal vydávat obrázky z jejich ukradeného domácího porna, které stejně obletělo celý svět. Možná jsem jediný, kdo ho neviděl, protože jsem ani nechtěl vidět. Co kdybych ještě záviděl? Tady je Mötley Crüe a skladbička Dream, takže Tommy Lee za bicíky.

Skladbička Randyho Bachmana z kapely BTO, tedy Bachman Turner Overdrive, takzvaná kuktací, jak už se dávno zaběhl tento výraz. Ale pojďme za aktuální kapelou Dragon Force. Prochází zajímavou změnou v sestavě. Kapela oznámila, a teď pozor, že se k ní připojuje Alicia Whiteclus, dříve členka Arch Enemy, jako spoluspěvačka po boku Marka Hudsona. Fanoušci nebudou muset na novou konfiguraci čekat dlouho, protože Whiteclus s kapelou debituje živě už tuto sobotu 9. května na takovém festiáku Daytona Beach na Floridě. A jedná se o první koncert v rámci oslav 20. výročí vydání alba Inhuman Rampage. Tak tedy to bude zajímavá sestava, ovšem žádný podobný single nebo podobná deska teď momentálně s nimi asi není, tak dáme starší kousek. Right

0: pohodě a v naprostým klidu. Stromy božsky kvetou a vzduch je plný hmyzu. S námi je jaro v úplný pohodě. Budete se cítit jako ryby ve vodě. Rádio Hej.
1: Kdybyste měli zapalovače a mohli dělat, kdyby to bylo dost dobrý.

konci města kluk jako ty, dvě ruce, dvě nohy, jedno péro, jedna hlava. Až od dětství měl nejoblíbenějšího kamaráda Lojzu, s kterým chytali čolky, spolu opíchali první holku, spolu sežrali prvního psa a slíbili si kamarádství na život a na smrt, jak už to tak chodívá na malých vesnicích mezi nedospělými hochy. Vše se zdálo být krásné a čisté, než se na vesnici zjevila krásná podučitelka pizducha, která obou chlapsům učarovala. Přesto si však rozťali žíly

všechno se zahatilo. Jednoho pozdního odpoledne, kdy v místní sokolovně hrála pokleslá zábavová skupina. Oba hoši se tam chystali a slíbili si, že si spolu popí a pokoukají na taneční páry, když je ty holky nezajímají. Petr se zdržel v kravíně, kde dojel malá salata. A když se vrátil o něco později a dal si dvojitý rum, skrze clonu temné říčanské lhoviny viděl, jak uprostřed tanečního parketu vytáčí solo Lojza s pistuchou. Tělo na tělo a přes fialové džínové oblečky Elpo se valí semeno, láva, smegma a magma do bot. Jakmile toto spatřil, odmrštil prázdnou sklenici a jedním skokem se utkal na život a na smrt se svým přítelem. Jelikož byl posílen z dojení salat, hlad se ho přemohl a rozťal mu lebku prázdným panákem. Znáte, jak to končí. Zamřížovaný Anton, rychlá pomoc dobrovolného hasičstva a už ho vedou Ali opadaný hrušník k pangeáckému kopečku. A ještě skrze to okénko Petr sebral tolik síly, že zpíval...

nějaká, jak tomu bývá u podobných příběhů. Soud byl nestranný, tvrdý, drsný a spravedlivý. A tak jednoho rána, než kohout zakokrhal, přišla kohorta mongoloidů a vyvedla Petra po čerstvě ohoblovaných dobových fošnách tam, kde je to temné propadlo s konopným lasem. Skrze střepy nasypané na zdi okolo pangrázského vězení viděl mihotat, ligotat, blištit a cpitit se slunečko, které vycházelo v věcních červánkách. A než se zhoupil, naposledy zpíval!

úžasný fejdobor. Mám radost, že jsem viděl jejich koncert kdysi dávno v Bratislavě. Nic, přátelé, víte dobře, že já se nikdy moc k politice neobracím, protože se to tak nějak nehodí a tady už vůbec, ale nedávno jeden politruk vyslovil své přání anebo myšlenku, že by měly vzniknout Spojené státy evropské. Pro mě naprosto šílený nápad, když to vezmu ze strany sportovního fanouška. Pokud bychom šli podobnou pro mě nemyslitelnou cestou, tak by mě zajímalo, kolik bychom měli reprezentantů ve sportu. To bychom se tady mohli sebelépe snažit, ale pochybuji, že bychom měli nějakého fotbalistu v reprezentaci fiktivních Spojených států evropských, jak je to v Americe třeba. Možná by se někdo vešel do hokejové, ale dál si ani netroufám předvídat. Byla by to jedna z psychických vražd národní hrdosti, protože jestli někdo dělá čest naší zemi, tak jsou to sportovci a reprezentanti na různých kolbištích, včetně různých soutěžících. Teda alespoň je to můj názor, to je moje myšlenka a můj slovní styl mezi rokovými peckami. Ta následující už je z podání kapely Electric Callboy. Takový recesisté s neskutečnými účesy.

Crazon rok 2013, album Návrat krále a Archanděl Michael. To jste asi tak trošičku vytušili a poznali dnes už neexistující sestava, poněvadž, jak jsem se tak dozvěděl, třeba takový Jarda Bartoň se vrátil do Crazonu a teď už vyjíždí Láďa, který opustil Citrony, a to všechno víte. Ale skoro se mi chtěl říct, že ta skladbička byla něco jako, že Hungry for Heaven. A to už je další song, sedmý single heavy metalové formace pod názvem Dio. A byl to druhý single z LPčka Sacred Heart roku 1985. Ačkoliv byl původně napsán pro film Vision Quest a objevil se jak ve filmu, tak i v souvisejícím soundtracku. A mimochodem, hlavní kytarový riff této písni, která za chvilku zazní na vlnách rádia, hej, byl silně inspirován písní Baba O'Reilly od kapely The Who. Tak, je to tady.

Kabela Stunasto a Motokec hymna. Ono vlastně existují, tyhle ty baby tam zpívali, to jsou klub bab motorkáři s Flítkou Místku a ty právě si tam i zaspívali v této skladbice. Motokec hymna dohrála Stunasto a půjdu k tomu, o čem jsem hovořil už ráno. Ráno jsem naznačil, že dneska má Keith Richards takový významný den v operaci Bosku, poté co z kokosovníku spadl na kokos, ale také aktuálně, momentálně skupina Rolling Stones boduje a dokonce i u mě, který tvrdí to samé, co říkával o nich John Lennon, který říkal, to jsou spratci odvedle. Já jsem je respektoval, ale nikdy jsem se z toho nezbláznil. No ale teď tyhle ty dvě novinky, ta ranní, kterou jsem pouštěl, Eat the Stars, byla výborná a musím s klobouk smeknout. Teď smeknu i paruku asi zřejmě, protože skupina Rolling Stones, jak vydala, jsem říkal, dvě skladby, tak ta druhá je Rock and Twisted. A za malou chvíli uslyšíte. Jsou součástí jejich připravovaného alba, o kterém jsem tady mluvil a které vyjde 10. července. To má svátek Libuše. Bude to 25. studiové album Rolling Stones. 25. slyšíte dobře. První od alba Hackney Diamonds z roku 23 a druhým od smrti bubeníka Charlieho Wattse. Mimochodem, Watts se na albu objeví, jak je napsáno, speciálním způsobem s využitím materiálu z jednoho ze svých posledních nahrávacích sezení se skupinou v roce 2021. I mezi blíže neurčenými hosty se objeví také na desce Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z kapely The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. A tady tu skladbičku máte a hodnoťte sami. Jak jsem říkal, ráno In The Stars mě překvapila a tahle skladbička možná o něco víc.

chvíli mi to vypadá, jako kdyby některé kapely zněly všechny stejně jako Def Leppard, že? Ne. Def Leppard budou znít za malou chvilinku. Začátkem roku totiž vydali nový song, o kterém jsme si tady povídali, který si taky za chvilku pustíme. A teď se nechal slyšet zpěvák Joe Elliott, že nové album je na spadnutí. Máme asi 17 nebo 18 písní, takže vlastně máme nahraná téměř dvě alba. Stále se tedy rozhodujeme, které písně půjdou na první album, říká. Chcete-li? A pak se podíváme a možná vydáme v roce 27 album. Loni totiž se za covidu zhlédli v nahrávání s tím způsobem, že každý doma si jede to svoje bugy, pak si to navzájem pošlou, jo, on to pošle, teda všichni to pošlou Elliotovi, ten to tam nechá smíchat u sebe doma ve studiu a pak to teprve vydávají. Takže oni se už vůbec ve studiu nepotkávají, pak se potkají na koncertě, řeknou si tak, hlavši, zahrajem si to, co jsme si vymysleli, jo, zkusíme to, a jedou prostě bugy do půl druhy. Tady je Def Leppard a jejich Rejoice z roku letošního, a to z kraje, myslím, že to byl leden nebo přelom ledna a února.

říkáte do té písnice, něco vám připomíná nebo ne? Ano, v podstatě je ta písnička velmi záhadná a má zajímavou historii. Vlastně Hide Your Heart, tuto skladbičku napsal Paul McCartney, Paul Stanley, samozřejmě jsem se tady překvapnul. Paul Stanley a přidali se američtí skladatelé Desmond Child a Holly Knight. Ovšem, píseň byla tak nějak prostě jako demo verze nahrána a odmítnuta pro album Crazy Night, 14. album skupiny Kiss. Stanley pak nabídl píseň dalším umělcům, přičemž se ho ujala se této skladbičky Bonnie Tyler a nahrála ji jako první pro své 7. studiové album Hide Your Heart, tak se jmenovalo přesně jako ta skladbička. A pak se cover verze této skladby později po roce 89 objevily v několika různých albech, třeba u Robina Becka nebo Molly Hatchet či dokonce u Ace Frehleyho. Tak vidíte, jakou historii. On napíše skladbu, Kisáci ji nechtějí, vezme si Bonnie Tyler a pak si Kisáci samozřejmě sami natočí. No, taková byla historie a my pokračujeme dále. Do závěru nám schází 9,5 minutek této hodinky a my budeme pokračovat projektem Alan Project Parson, nebo Alan Parson Project v této chvíli a příští hodince vám slíbím, že si můžeme pošpitat třeba něco o kapele Five Finger Death Punch.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Jištěnem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
4: Aha.

Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou K.O. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

některým atributům poznatelný Dave Coverdale, ale jinak samozřejmě Whitesnake jako vymalovaný z roku 2008. Ono to totiž bylo tehdy tak, že vlastně po albu Restless Heart se dali tak nějak jako, že na to kašlou a jedou do důchodu nebo něco podobného. A pak v dubnu roku 2008 vyšel album Got to Be Bad a tam byla právě tato písnička Call on Me, která prostě byla jakoby takový návrat do těch 80. a na přelomu těch 90. let, kdy byli opravdu v kurzu a kdy jim to opravdu fachčilo. Takhle se říkalo, že to je comebacková nahrávka, která míří do minulosti, do té jejich nejslavnější éry. Ale pozor, na této desce nebubnoval starý harcovník Aldridge, ale náhrada za něho se našla velmi brzy a součástí Whitesnake se tehdy stal Chris Frazier, kdysi spolupracovník Eddieho Moneyho. To jen tak na okraj, abyste byli zase chytřejší a půjdeme za Chrisem Cornellem. Co vy na

rozhodně kapela Exis nikdy nesklabe, jsou to výborní lidé, docela i recesisté, srandička s nimi, dokonce zkouší na koncertech i občas češtinu, když jsou u nás. Ale já jsem slíbil na konci minulé hodiny něco o Five Finger Death Punch. Ty vydají v pátek 15. května nový single Eye of the Storm. Skladba bude prvním singlem z připravovaného 10. studiového alba kapely, které by mělo vyjít do konce roku. A víte, co z tohoto příspěvku si můžete vzít jako hlavní a nostalgické a dominantní, že tu skladbu prostě nemám, když vyjde až 15. května, takže dávám něco staršího, jo? Třeba Vítejte v cirkuse. To je ideální stav. V této republice určitě. Už se nám smějí.

0: Přátelé, našel jsem zajímavý průzkum. Ono, já jsem to říkal už v ranním vysílání, že nás čekají švédské hry hokejové a že nás čeká mistrovství světa v hokeji, ale také mistrovství světa v kopané. A zajímavý průzkum, a teď sledujte talk big myšlenek. Víc než 9 z 10 evropských faroušků, což dělá asi 91% v průzkumu, uvedlo, že se při společném sledování sportu cítí jako součást komunity, pro necelou polovinu pak je nejdůležitější, s kým zápasy sledují. Přesto víc než 4 pětiny, což dělá asi 84% respondentů, uvádějí, že na požitek ze zápasu má zásadní vliv kvalita obrazu a zvuku při televizním přenosu. Většina fanoušků sleduje fotbal doma, ať už s rodinou, s přáteli nebo sami. Podle výsledku lokálního výzkumu navštěvuje stadiony či bary pouze zlomek české populace, konkrétně 3%, respektive 4% dotázaných. Téměř 7 fanoušků z 10 by chodilo častěji do místních lokálů, kdyby v nich bylo sledování kvalitnější. No, spočtí neinvestují. Blíží se léto s bohatým sportovním programem a průzkum ukázal, že mnozí fanoušci míří do místních restaurací, barů a dalších veřejných prostor, ale nejvíce jim záleží na té kvalitě tedy televizního obrazu. Teprve pak následuje atmosféra, lokalita, kvalita jídla a pití. No, a jestli vedle vás sedí vaše stará, tak je to trošičku o ničem jiném. Na druhé straně samozřejmě jsou ženy, které fandí fotbalu a hokej, to tomu žádná. No, ale my půjdeme za úplně jinou ženou v této chvíli, a to za hit parádovou ženou.
1: Poslouchej rokovou hit parádu Rádia Hej s Jirkou Bastou každé úterý po 17. hodině.
0: Ani náhodou ta žena nejsem já, jo? To je prostě někdo úplně jiný. A to je Leona Šenková, která se spojila s Jarkem Filgasem. Vytvořili novodobou dvojici Eva Vašek. Je zabije Jarek. A naspívali úžasnou skladbu, nikdy se nedozvíš, teda už 3 týdny vede hitparádu a vypadá to, že jen tak do

jsem Dynamite dohráli a v této chvíli už nemám, co bych dodal. Jsem vyčerpán jak Rosenbergovo libido a těším se už na prodloužený víkend. No nic, je fakt nejvyšší čas. Dneska si dáme s kámošem nějaké vínečko, nějaký ten bufíček, pokecáme si o nových technologiích. Zítra si zajdu s bráškou na pivo a na šipky samozřejmě. V sobotu je to bohužel biznis, takže se jde do práce něco moderovat a něco hrát, ale na druhé straně si říkám, vlastně v neděli mám ještě fotbal, no a pondělí bych mohl být opět na značkách, pokud tomu dáme zdraví, jakože pochroumané, ale co vám budu povídat. Kazit si to nebudeme, užijte si to, ten prodloužený víkend, užijte si ho na horách, užijte si ho v hospodě, užijte si ho na hokeji, na fotbale, kdekoliv chcete a třeba i v posteli. Mějte se báječně, Bastice loučí a posílá vám na rozloučení výpotěšení, kdy postavím pod oknem Godsmack. Čau.

0: dveří. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

vás mám hrůzu. Zašeptá princi.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Ahoj, rokeři.

0: CZ.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
4: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
6: Juane Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
5: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
6: Asi z Číny, ale už tiše.
7: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen Shen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic žen Shenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
8: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze Tiang. Holka, šikmo oka, nesedávej tam. V Yangtze Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesedávej tam.
5: Ho, ho, ho, opravdu zajímavá reportáž.
7: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
9: Zeptám se tebe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
10: No dá, jebu, Pope Popiči.
9: Dobré, dobré. Ty Sladianu jebeš si dobrovolně, jebri do něho a nechtěle.
7: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
6: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
5: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
7: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 19 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Čtvrtek je tady, to znamená starý desky. A od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do starých desek, tak by byl dobrý nějaký odevírák pěkný. Starý teda, když už teda máme ten čtvrtek. Tak já tady něco vyberu, něco speciálního, doufám, že se vám to bude líbit. Třeba něco z legendárního Woodstocku, když už teda se hrabeme v těch starých věcech. A co by to mohlo být? Něco hezkýho, třeba Santánu, co vy na to? Tak si to dáme, no. To je takový k rozjímání, je to trošku delší. Soul Sacrifice přímo v živém provedení. Tady ho to máte. Santana.

Tak tuhletu skladbu Am I Evil si kapela Metallica vypůjčila od přední skupiny nové vlny britského heavy metalu Diamond Head a vydala ji v roce 1984 na B straně singlu Creeping Death. Am I Evil? Jsem ďábel? Yes, I know I am. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: Rock Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiokovor.cz, kde si vaše

kapelky Blanc Mange a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to bylo Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Core Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

to byl i klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahle ta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takového se stej hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic

Dobrý večer, je pondělí po 21. hodině, posloucháte Darkwave na rádiu Hey, od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání bude znovu retro, znovu se vrátíme do roku 1996, už po páté. Do doby, kdy gotická scéna byla širokým prostorem, ve kterém se vedle sebe potkával gothic rock, EBM, industrial, neofolk, dark ambient, psychobilly i temnější proudy alternativního roku. Přeji vám příjemný poslech.